0: najdem snad.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.

0: Signál rádio.
1: Signál rádio. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tě.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Cause I gotta have faith.
1: Posloucháte Signál Rádio.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na Signál rádiu.

0: Kylie Minogue vás probouzala na signálu už přesně v 8 hodin, to znamená, že si dáme první dnešní zprávy, které připravil Honza Navrátil, a po nich nemůžou chybět ty nejlepší osmdesátky od Europe, Supertramp a nebo Bonnie Tyler.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A pojďme se taky poprvé podívat na silnice, na dálnici D8, počítejte na výjezdu z Prahy s možným zdržením kvůli porouchanému vozidlu. Jinak na všech sledovaných silnicích jsme bez nehod, tak kéž by nám to vydrželo co nejdéle. Šťastnou cestu.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Hezké sobotní ráno, 8. hodina je tady, posloucháte Signál Radio a teď také zprávy. Česko opět vyslalo do Francie vrtulník Black Hawk s hasiči na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj odstartoval z Přerova a dorazil okolo včerejší 18. hodiny na letišti u Bordeaux. Ministrně financí Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Andrej Babiš už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje také opozice. Členské státy Mezinárodního trestního soudu v pátek schválili odvolání hlavního prokurátora Karima Khana, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování. Píše o tom agentura Reuters, která se odvolává na dva diplomatické zdroje. Pro Khanovo odvolání podle nich hlasovalo 82 ze 125 členských států. Khan obvinění odmítá.
1: Co se děje v regionu?
2: Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivňují červencový provoz vlaků. Omezen je mezi Kolínem a Přeloučí. Regionální vlaky Českých drah nahrazují v části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají až do konce července.
1: Sport.
2: Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili. Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazili pouze Španěl Miguel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila 12. Po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího tak má Česká republika na tomto mistrovství světa druhé zlato a celkem 6. medaili.
1: Signál Rádio počasí.
2: Dnešní sobotní víkendový den bude spolojasnou až jasnou oblohou. Vítr dnes zafouká proměnlivý až jihozápadní do 5 metrů za sekundu a teploty dnes budou stoupat. Měřit je budeme mezi 24 a 29 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Honzo, díky moc. 3 minuty po 8 hodině už je s vámi Lukáš Bláha. Je o víkendu ranní servis, který vám přijde vhod, to znamená očekávané události, jak bude, a zanedlouho taky přehled oslavenců a dalších zajímavostí pro 25. červenec. Dobré sobotní jitro.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

byl Europe, vstává s vámi víkendový signál v kalendáři. 25. červenec, to znamená, že Jakubové mají jmeniny a zároveň je Světový den prevence útonutí. Na tohle nebezpečí je určitě třeba myslet. Dnes už bychom se opět měli dočkat letních teplot lákajících ke koupačce někde venku. Brzy zjistíme, kam přesně bude teploměr stoupat, ale ještě předtím, milí přátelé, vězte, že 59. narozeniny slaví americký herec Matt LeBlanc alias Joey. Tento den v roce 1951 přišla na svět zpěvačka Eva Hurichová, která stále tvrdila, že přijde, ale před námi je teď jeden z největších hitů Lucie Bílé, protože ten pro ní, jako mnoho dalších, napsala Gabina Osvaldová. A té je 74 let. Tak všechno nejlepší a ať je s vámi láska na každém kroku. Hezké ráno.

0: Lehce po půl deváté vás probouzí Signál Rádio do 25. července a dnešní pranostika souvisí s tím, kdo je v kalendáři, to znamená na svatého Jakuba, dopoledne léto, odpoledne zima. Ta se určitě nenaplní, protože bude jasno až polojasno, aktuálně měříme už 16 stupňů a nejvyšší denní teploty se během dne budou pohybovat mezi 24 a 29 stupně. Užívejte zase léto, i to 80-kové, za chvíli s Elou nebo Queeny. Dobré ráno.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio.

0: Hrali jsme si Hello, vstáváte s víkendovým signálem a jdeme zjistit, co se bude dít v sobotu 25. července.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Jižní oblast Číny by měla zasáhnout tropická bouře Noul, která přinese silné deště a riziko povodní. V korejském Pusanu se koná 48. zasedání Výboru pro světové dědictví UNESCO. Potrvá do 27. července a očekává se, že na seznam budou zapsány normandské pláže, kde se 6. června 1944 vylodila spojenecká vojska. Areál pivovaru Rohozec na Turnovsku dnes zve na pivohraní. Těšit se můžete na kompletní sortiment rohozeckého piva, dobré jídlo, skvělou hudbu a mnoho další zábavy. Jen 6 dní po finále mistrovství světa, které uzavřelo minulou sezonu, se v Česku rozbíhá nový, v pořadí 34. ligový ročník. Tahákem je utkání nováčka zbrojovky Brno s pražskou Spartou, které startuje ve 20 hodin a tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová budou odpoledne bojovat na kurtech v pražské Štvanici o české finále na Live Sport Prague Open. Teď už zpátky do našeho playlistu a něco, co je naštěstí ještě dost daleko. Manic Monday a Bengals. Krásné ráno.

0: New Kids on the Block, tihle kdysi kloučci nás Féteru signálu dostali téměř k 9. hodině, za minutu je tady. Honza Navrátil, taky už nějaký ten pátek, ani sobotu není kluk, ale to vůbec nevadí, jeho zprávy zrají jako víno. Za minutu si dáme ty úplně nejnovější, no a po nich Joy, Smokey a nebo Erasure, zkrátka ty nejlepší 80.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív jdeme na silnice, konkrétně na dálnici D1, 135. kilometr ve směru Brno. Došlo zde k nehodě dodávky do svodidel a havarovalo se i v Ústí nad Labem, kde potkal trolejbus osobní vozidlo ve Vinařské ulici. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezký sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině přicházíme s dalšími zprávami. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí pravděpodobně na vládní nesouhlas. Doplňme, že poslanci hnutí STAN například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce spoření. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá pouze týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit pouze do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce prázdnin. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot a nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít také třetí kolo. Japonsko bude mít možná druhé hlavní město. Sněmovna poradců totiž schválila návrh zákona. Jehož cílem je vytvořit druhé hlavní město, co by záložní řešení pro Tokio. Využívalo by se hlavně v případě mimořádných událostí, jako jsou například přírodní katastrofy.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik už má jasno o tom, kdo nainstaluje klimatizační jednotky do 123 tramvají typu 15T, které zatím žádnou klimatizaci nemají. V tendru zvítězila polská společnost Enika, se kterou už dopravce podepsal rámcovou smlouvu. Cena zakázky je 395,7 milionů korun. Každý rok by mělo být klimatizací vybaveno zhruba 20 tramvajových souprav.
1: Sport.
2: Rychlobruslařka Kateřina Kainová se stala inlineovou mistryní Evropy. V italském Cardano al Campo ovládla vylučovací závod na 15 000 metrů. 23-letá česká reprezentantka se tak postarala o druhou seniorskou medaili výpravy, když navázala na stříbro Metoděje Jílka v závodě na 1000 metrů na ovále. Jílek startoval také v závodě na 15 000 metrů. Skončil čtvrtý.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešní den nám nabídne polojasnou až jasnou oblohu. Vítr dnes zafouká proměnlivý až jihozápadní rychlostí do 5 metrů za sekundu a teploty budou stoupat. Měřit je dnes budeme mezi 24 a 29 stupni Celsia. Takové byly další zprávy na signálu s Honzou Navrátilem. Studio opět přebírá Lukáš. Nabízí další osmdesátky. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: A kromě nich vás brzy vezmu do pražské zoologické zahrady, kde se koná víkend hmyzožravců. Počkejte si na to a teď si určitě pochutnáte na osmdesátkách, konkrétně od Erasure, ať máte bezvadné sobotní ráno.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dávali jsme si Joy, víkendový signál zní ve vašich přijímačích a takový hmyz nemusí být jen nechtěný návštěvník u vás doma. V pražské zoo dnes zjistíte, že pro některá zvířata je pořádnou pochoutkou. Pozvánku má Lucka Sinková.
1: Na programu je v Zoo Praha den hmyzožravců, takže si můžete prohlédnout, jak se hmyz chová nebo jak se zpracovává jako potravina. To znamená, že můžete ochutnat netradiční dobroty a podívat se třeba i na speciální krmení zvířat, která si na broucích a dalších drobných tvorech pochutnávají každý den. Takže brouci dnes nebudou jenom k vidění, ale také k ochutnání jako delikatesa. A když už tady budete, tak můžete samozřejmě omrknout i další tvory v zoologické zahradě.
0: Lucko, díky moc a tu teď střídá jiná dáma Petra Janů s přáním pěkného rána.

0: Dvě minuty před 9:30 je s vámi víkend na Signál rádiu. Teplotní maximum pro 25. červenec je hodnota naměřena na našem území v roce 1963. 33,1 tehdy bylo. Dnes od ní nebudeme daleko, protože nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 24 a 29 stupni a k tomu navíc z nebe jasno až polojasno. Čili opravdu nádherný letní den před námi, stejně jako 80. od Secret Service nebo New Order, a dneska večer se zase můžete těšit na tenhle jedinečný program.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na Signál rádio.

Posloucháte víkendový signál a meruňky, ty jsou teď všude kolem nás. Pakliže ještě radši než samotné meruňky požíváte meruňkovici, pak si určitě nenechte ujít meruňkovou noc, která se koná v jihomoravských Bohuticích, protože tam opravdu prý ochutnáte meruňkovice, kterou jste možná nikdy ještě neochutnali. Je jich opravdu velmi moc a navíc ještě ochutnáte, pokud tedy alkohol není to, čemu holdujete, různé marmelády a další věci, které se z meruněk dají vyrobit. Tak to je letní meruňková noc v obci Bohutice. No a jestliže alkohol není to, co by vám úplně udělalo dobře, tak si ještě dejte dneska po ránu kávu, pakliže jste to zatím nestihli, protože jsem se dozvěděl, že podle mnoha stovek studií dělá nejen dobře tomu, že vás to nakopne, ale i vaše játra vám prý poděkují. Já bych rád ještě popřál Jakubům k dnešnímu svátku, ty jsou v kalendáři pro 25. červenec a tohle už jsou Bee Gees s přáním krásného zbytku sobotního rána.

0: Víkend na Signál Rádiu.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: To byly Texas na vlnách Signálu, a to konkrétně přesně 4 minuty před 10. hodinou. To znamená, že před námi jsou aktuální zprávy, tak jak se stavil Honza Navrátil. No a dál nemůžou chybět ty nejlepší osmdesátky. Těšte se třeba na Belindu Carlisle, Eruption a neba Nika Kershawa.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nejprve ale je ta správná chvíle se podívat, jak nám to jezdí. Máme nehodu v Praze v Aviatické ulici, kde došlo ke střetu dvou osobních vozidel, no a bouralo se taky na D1, 196. kilometr ve směru Praha, je to na výjezdu z Brna, kde se potkala dvě osobní auta. Tak i v těchto místech určitě nohu z plynu, a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem. Na, na, na.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dneskou sobotu opět po hodině plné 80. Pojďme na chvilku za zprávami. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz. Financování ministerstvo zajistí ze státního rozpočtu. Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu, podle toho bude postupovat. Podle stínového ministra práce občanských demokratů Jiřího Havránka by měl Juchelka podat trestní oznámení, pokud o záležitosti nevěděl, anebo sám vyvodit osobní zodpovědnost.
2: Já bych si moc přál, aby pan ministr Juchelka veřejnosti vysvětlil to, že opravdu buď to za A, nevěděl o tom, jaká je pozice v rámci jejich soukromoprávních aktivit té dané zaměstnankyně MPSV, a v tu chvíli tedy byl uveden umyl a ona opravdu porušovala zákon, a měl by v tu chvíli právě Aleš Juchelka podat trestní oznámení za zneužití pravomocí úřední osoby. A nebo o tom celém věděl a Aleš Juchelka by měl vyvodit svou osobní politickou odpovědnost.
1: Připomeňme, že na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil na jaře server Seznam zprávy. Po chladnějším období se na přelomu července a srpna do Česka vrátí tropické počasí. Příští víkend by nejvyšší teploty mohly dosáhnout až 36, místy i 40 stupňů Celsia. Archeologové v Pompejích odhalili částečně zrekonstruovanou stropní klenbu s freskami, na kterých jsou vyobrazeny detailní scény z řecké mytologie. O nálezu informují světové agentury.
0: Co se děje v regionu?
1: Nový bytový dům, který nabídne 62 bytových jednotek, postaví radnice Prahy 7. Dům bude stát v ulici Za Papírnou, nedaleko stanice metra nádraží Holešovice. Bydlení v něm naleznou handicapovaní, seniori, samoživitelky, rodiny ohrožené ztrátou bydlení a nebo preferované profese, jako třeba hasiči, učitelé, zdravotníci nebo policisté. Stavba vyjde na 250 milionů, 170 milionů pokryje dotace.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme do světa tenisu. Wimbledonský šampion Jannik Sinner se kvůli odpočinku odhlásil ze srpnového turnaje Masters v Montrealu. Vedle aktuální světové tenisové jedničky v Kanadě nebude hrát ani majitel rekordních 24 Grand Slamových titulů Novak Djokovic.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další dopolední zprávy doplníme počasím. Dnešní den je s polojasnou až jasnou oblohou. Vítr dnes fouká proměnlivý, jihozápadní do 5 metrů za sekundu, ale teploty budou stoupat. Měřit je budeme dnes maximálně mezi 24 a 29 stupni Celsia. Tolik další dopolední zprávy. Příjemný poslech dalších 80. od Lukáše přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Ano, přesně tak, minutu po 10. hodině vám už krásné sobotní dopoledne přeje Lukáš Bláha. No a podíváme se za malou chvíli, co se dá provést s takovou starou skříní. Určitě nevyhazovat. No a jdeme na muziku, tohle je Nick Kershaw, skvělý poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte víkendový signál a stará skříň nemusí nutně skončit na smetišti, pakliže ji vhodně renovujete a dáte na to správné místo, může ještě krásně posloužit. Tak jako ta v mimoňské Sokolovské ulici, ta se na první pohled tváří jako obyčejná skříň zasazená do plotu. Ve skutečnosti ale hned v kolem jdoucích budí zvědavost a láká k nahlédnutí dovnitř. Stal se z ní totiž neobvyklý samoobslužný obchůdek nazvaný Kouzelná skříň s ručně šitými výrobky značky Koza z Mimoně. Uvnitř tak návštěvníci najdou výběr stvorby, jako jsou chňapky, zástěry, útěrky, polštářky, povlaky, kosmetické taštičky nebo oblíbené hajánky pro děti. Nechybí ani pohlednice a knihy, a ačkoliv funguje teprve několik dní, přesto už se stala místem, o kterém se mezi místními i turisty dost mluví. Všechno je samozřejmě hlavně o důvěře, že si někdo sám jaksi neodnese něco, aniž by tam nenechal požadovanou částku. Tak věřme, že to vydrží co nejdéle. No a my si jdeme zase hrát. Tohle už je Elton John. No a vy nezapomeňte, neopouštějte nutně staré známé pro nové.

0: Jen minuta, nám chybí do půl jedenácté, vy si dáváte signál rádio a sobota v podstatě je tak stále ještě v rozpuku, ale my už si poskočíme do příštího víkendu, protože to se nám podle meteorologů vrátí do Česka tropy. Teploměry ukáží až 36 stupňů, co je pozitivní, že neočekávají tak extrémní vedra, jaká panovala v naší zemi na konci června, tak snad jsem vás uklidnil. A zima nebude podobně jako dnes ani zítra, denní maxima se totiž mají pohybovat od 27 do 31 stupňů. Už za pár momentů se opět vrátíme k 80-kovému létu. Budou Bonnie M, to je naprosto ideální song Sunny, a ještě třeba můžu slíbit Madonu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Z víkendového signálu Boniem, jejich Sany, ano, krásné slunečno láká dnes k vodě, anebo taky na návštěvu stadionu, protože se rozjíždí v pořadí už 34. ročník naší nejvyšší fotbalové soutěže, co je už teď jasné, nehledě na počasí, že stánek na brněnské Srbské bude vyprodaný a přivítá žhavý start mezi tamní zbrojovkou, která se vrací mezi elitu, a pražskou Spartou. Sám jsem zvědav, jak to dopadne a hlavně, jak se taky bude vést oběma brněnským celkům, protože dva jsou po opravdu mnoha letech, snad tuším asi 60, takhle v první lize. Jak to vidíte vy? Zachrání se Brno, zachrání se obě Brna a kdo vyhraje titul? Bude to Sparta Slávě anebo někdo úplně jiný? Tak případně dejte vědět, přes mobilní aplikaci budu se těšit a posílám vám k tomu Brian Adamse, Somebody. Hezké dopoledne.

0: Vlak signálu nás dvojka Zuckerova Poliang přinesla skoro k 11. Už za 2 minuty odbije ve studiu, je tak se mnou Honza Navrátil, který nese čerstvé zprávy. No a i v příští hodině pojedeme v rytmu 80kového léta, a to od Aby, Jasona Donovana a nebo House Martins.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď ale ta správná chvíle se podívat do provozu. Na pražském okruhu 21. kilometr ve směru D1 vzniká silný provoz po té, co nehoda 2 osobních aut blokuje levý jízdní pruh. V hlavním městě máme havárku i ve Štúrově ulici a bouralo se taktéž v Brně v Kamenici, kde se potkala 2 osobní vozidla. Taky v těchto místech buďte obezřetní a klidnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Posloucháte Signál rádio, i v sobotu pro vás máme aktuální zprávy a začínáme je pohledem na počasí. Nad Českem se dnes vyjasnilo a sobota je tak nejslunečnějším dnem týdne. Podle předpovědi meteorologů se ale zítra večer v některých krajích mohou ojediněle objevit i bouřky. S vyšší pravděpodobností pak na východě udeří také z kraje příštího týdne. Americký prezident Donald Trump včera prohlásil, že Spojené státy a Irán jednají o ukončení konfliktu. Zopakoval ale, že Teherán zatím není na dohodu připraven. Americký prezident také oznámil, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu příští týden navštíví Spojené státy americké. A francouzské úřady v noci na dnešek nařídili preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux, a to kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se k oblasti blíží. V těchto obcích žije přes 170 tisíc lidí, ale 2 z nich se evakuace týká jen částečně. Už ke včerejšímu večeru se přitom podle úřadů v jihozápadní Francii muselo evakuovat 141 tisíc lidí. Paříž kvůli závažnosti požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Sousední Španělsko kvůli požárům vyhlásilo národní stav nouze.
1: Co se děje v regionu?
2: Cesta lanovkou na pražský Petřín podraží, zatímco starou lanovou dráhou se cestující svezli za 60 korun, tak novou se bude jezdit za rovnou 100 korun. Připomeňme, že lanovka je od září 2024 mimo provoz. Na trati, která prošla rekonstrukcí, se aktuálně testují nové vozy vyrobené ve Švýcarsku. První cestující by se lanovou dráhou měli svést letos v září.
1: Sport.
2: Ve sportu míříme za hokejem. Bez přítomnosti trenérů na ledové ploše zahájili včera večer další část přípravy na start hokejové extraligy hráči Hradce Králové. Naplno se tréninky rozběhnou na začátku příštího týdne, kdy už bude mít vše pod dohledem hlavní kouč Tomáš Martinec se svými asistenty.
1: Signál rádio, počasí.
2: A další dopolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je dnes polojasno až jasno, vítr fouká proměnlivý jihozápadní do 5 metrů za sekundu a teploty dnes budou stoupat. Ty nejvyšší naměříme mezi 24 a 29 stupně Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra, tedy v neděli? Tak to si řekneme za hodinu. Do té doby si užijte další dávku 80. O ty se postará Lukáš.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: A vyjma muziky vám zanedlouho prozradím, proč se o tomto víkendu vyplatí jednoznačně vyrazit do Unětic u Prahy. Nenechte si to ujít, já jsem Lukáš Bláha, přeju senzační sobotní dopoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Líbilo nám Jason Donovan, dáváte si víkendový signál a když řeknu ukulele, nemyslím pana Kulela, u kterého se hraje z legendární scénky Felixe Holzmana, mám na mysli přímo onen kousek, vypadající jako malá kytarka, pocházející z Havaje, jelikož v Uniticích u Prahy se tento víkend koná už 14. ročník českého ukulele festivalu. Čekají vás na něm vystoupení českých i zahraničních interpretů, workshopy pro začátečníky, ale též pro pokročilé tombola, stylové havajské tance hula a taky jedinečná atmosféra, kterou umí vytvořit právě tyhle nenápadné, ale kouzelné hudební nástroje. No a když už budete v Uniticích, nedaleko na západ od Prahy, nemůžu nezmínit tamní pivovar a výborné občerstvení s domácími koláči. A veškeré detaily o zmíněném festivalu ukulele najdete i v záložce aktuality na našem webu signalradio.cz. I'm nothing special, in fact.

0: OMD z víkendového signálu 2 minuty před 11:30, mimochodem 25. července je den kolotoče, no a hádejte, kdo nám to tady dneska roztočí.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Bude to kolega Martin Hovorka, nazdár.
2: Jedeme ještě jednu jízdu, pojďme všichni, když je tady den kolotočů.
0: Prodloužená jízda.
2: Tak ona je vlastně Anens, teď je Anna svatá, takže ano. Jsou anenské pouti.
0: Ano, navíc
2: to je ono, to je ono.
0: No, ale ty jsi dorazil, z jakého důvodu?
2: No, abych vám rozdal vstupenky na centrifugu.
0: No, to si hodnej.
2: Dáme si soutěž, zavolejte na telefonní linku. Ne.
0: Ne, dobře.
2: Vymešli jsem. Přátelé, my se uslyšíme dnes po 18. hodině, ano, protože je sobota, takže no. Další retro paráda je připravená, naše signály světových hitparád. A mrkneme se do roku 1985. S čím se ti, Lukáši, pojí tento rok?
0: No tak 25. dubna si představ, že se někdo narodil.
2: Kdo? Ty jsi se narodil.
0: No jo.
2: Ty jsi dubnovej vlastně.
0: Já jsem 85.
2: Ty jsi 85, no.
0: Takže
2: vidíš
0: to? Takže to se mě dosti dotýká.
2: Tak to je tvůj rok.
0: No, je to můj rok, byl to váš rok.
2: Tak to je tvůj rok, takže přátelé, jestli někomu z vás je stejně jako Lukášovi 1,40.
0: Ale vůbec to neříkej tohle.
2: To je dobrý, prosím, dobře, tě, to je seš zajíček ještě. No.
0: Tak
2: každopádně v roce 85 byla hodně jako v kurzu harmonika Stevieho Wondera, protože ta doprovázela Eurythmics v jejich slavném hitu.
0: A to se málo
2: ví. My si tu píseň dneska pustíme, takže můžete doteď celý den přemýšlet, jaký že to byl hit od Eurythmics, kde foukal Stevie Wonder na harmoniku. Hmm. On se tím jako nikdy úplně jako nechtěl proslavit touto činností, ale harmonikářem byl. Každopádně Sandra, ta v roce 85 přeložila slavný hit Big in Japan do němčiny.
0: Aha.
2: Tak si tu písničku dáme od Sandry v němčině dneska večer. A mám tam i novinku kapely Elán.
0: Navíc. Tak, hele, přátelé.
2: Ty Eláni v roce 85 vydali dost zásadní desku, tak si můžeme dát takový srovnání, jak zněli Eláni tenkrát, před 41 lety,
0: no.
2: A jak zní dnes. Hele, ty jsi udělal velký vývoj za 41 let, tak uvidíme, kam se dostala kapela Elán za 41 let.
0: Jste pak taky zvládli něco podobného jako já. Moc se těším, Martine.
2: Taky, v 6 večer jsem tady, ahoj.
1: Signál Radio vysílá také digitálně v DAB+. Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk. DAB+. To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě. Poslouchejte Signál Radio také digitálně v DAB+. Po celém Česku. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte sobotní dopoledne na Signál rádiu a v něm po romantických Joe Cockerovi a Jennifer Warnes stihneme ještě tuhle extra pecku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Zahrajeme si skupinu, kterou spousta z vás měla nebo dodneška má na nějakém tom nosiči, protože Depešáci to nebyla pouze hudba, ale i životní styl. Dáme si lehce kontroverzní skladbu z roku 1984, kterou napsal Martin Gore a pojednává o dominanci a vykořisťování, přičemž k jejímu sdělení využil sexuální rovinu. Depeche Mode a jejich pán a sluha, Master and Servant.
1: Magneťák Signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Crowded House. Holanďané, ne, pardon, Novozelanďané a taky trochu Australané. Na své tru signálu hodně pohodově dostali až skoro ke 12. hodině. Za pár vteřin je tu. Čekají vás tak polední zprávy, které přichystal Honza Navrátil a pak si opět budeme hrát hity 80. léta v podání Inexis, Blondie a nebo Krále Popu.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na tuzemské silnice, dálnice D35, jest exit 166. Tam srazilo osobní vozidlo cyklistu a máme havárii i v Praze, konkrétně v Žiletavské ulici došlo ke střetu dvou osobních vozidel. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Když slyšíš tohle,

0: to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Hezké sobotní poledne, s 12. hodinou je čas na zprávy. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mostecského magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Server Seznam zprávy píše, že na květnové tiskové konferenci ministryně řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila serveru Seznam.cz mluvčí mě. Stamost. Bitva Babišovy vlády s Hradem graduje. Boří prezident Pavel zvyklosti, jak tvrdí ministři, jak rychle přijdou veta dalších klíčových zákonů a co všechno vadí opozici. Duel Taťány Malé a Evy Decroa nabízí nedělní speciál Česká republika. Na CNN Prima News se začíná zítra v 11 hodin dopoledne. Záchranáři v Indonésii pátrají od včerejšího večera u ostrova Sulawesi po motorovém člunu, na jehož palubě bylo celkem 13 lidí. Cestovalo na něm 11 turistů z Evropy, včetně jednoho Čecha. A rumunská stíhačka F-16 se střelila dron, který narušil vzdušný prostor země, uvedl to prezident Niko Šurdan. Jedná se v pořadí už o druhý zneškodněný dron během 24 hodin.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská technická správa komunikací se pustila do plánované údržby pláště a pilířů Karlova mostu. Ty budou v následujících týdnech zbavovány náletové zeleně, řas a také divoké vegetace. Práce provádí pod dohledem restaurátorů stejná kamenosochařská společnost, která se podílela na opravě chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Údržba mostu nijak neovlivní turistický provoz.
0: Sport.
1: Historicky nejproduktivnější basketbalista v historii NBA LeBron James pokračuje ve své kariéře. Po konci v Los Angeles Lakers se stane novou posilou Philadelphie a odchází tak ze západní konference do východní. Kariéru si tedy prodlouží o další 2 roky. Brát ale bude mnohem menší výplatu než největší hvězdy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A sobotní polední zprávy na signálu končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, s teplotami kolem 26 stupňů Celsia. Nedělní den bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Zítřejší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni Celsia. Nedělní obloha bude jasná, odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Honzo, děkujeme. 4:12 už jsme postoupili do 25. červencového odpoledne. Nezapomeňte popřát Jakubům, Kubíkům dnešnímu svátku a já pro vás všechny ještě budu mít v příštích okamžicích jednu víkendovou zajímavost a zároveň i novinku ze světa sportu. Počkejte si na ně, jsem Lukáš Bláha, přeju parádní odpolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl Inexis, víkendový signál se line k vašim uším a to, že se u nás mladí lidé moc neženou do vztahu, je známý fakt. Možná by pomohl poněkud bizarní narozeninový zvyk používaný v Dánsku. Tam, když jste při dosáhnutí 25 stále svobodní, přivážou vás přátelé k pouliční lampě a zasypou hromadou skořice. Když jsme u Dánska, to má vzhledem k trenerskému štábu hodně co dočinění s fotbalovou Spartou a aby severských zemí nebylo málo, právě dnes dokončila získání norského útočníka Jonathana Brunce. Letenčtí se s polským Rakovem Częstochowa dohodli na přestupové částce mezi 121 až 144 miliony korun, čímž se z kanonýra stala nejdražší posila v historii klubu. Brněnská zbrojovka nicméně může být v klidu. Dnes večer v očekávaném souboji na startu nového ročníku naší nejvyšší soutěže ještě 25-letý Nor pražskému celku nepomůže. Vám určitě

0: Hráli jsme si, Martiku, díky, že i pár vteřin před půl jednou jste s víkendem na Signál rádiu. 25. červenec dneska v kalendáři. Mimochodem od září se nám vrátí na pražský Petřín opět lanovky. No a dneska shodou okolností je to přesně, jestli dobře počítám a doufám, že ano, 135 let, co byl právě v hlavním městě zahájen provoz pozemní lanové dráhy na Petřín, poháněné systémem vodní převahy. Tak u nás v playlistu budou mít převahu 80, jak jinak za chvíli od Slade nebo Alphaville. No a pak už taky přijde Áda Adam, aby mě tady vystřídal a mohl vám opět odpoledne pouštět to nejlepší z 80.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: víkendového signálu Slate My Oh My, 2 minuty před 1:15. Já jsem si mimochodem vzpomněl, my jsme tady úplně v podstatě, aniž bychom to tušili, že tenhle song bude hrát, lehce si povídali ve stylu mistra Karla Gotta. A on tenhle song, v originále ne, to jsou Slate originál, ale on měl cover verze a to bylo My je My, si představ to. Představte, Ádo, ahoj.
1: Ahoj, Luky, ahoj,
0: zdravím tě. Karel naspíval My Oh My, no, to je jenom tak, mezi řečí.
1: Ano, vyšlo to krásně.
0: Jsem si na to vzpomněl, přesně tak. Já jsem tady pustil teďka podkres ze seriálu Knight Rider, to má taky svůj důvod. Za prvé je to 80-ková klasika a za druhé, dneska je Národní den najmutí veterána. Když se můžeš pronajmout, tak jsem si říkal, jestli tě zeptám, jestli máš nějaký vysněný auto.
1: Jestli mám vysněný auto? Tyjo, to je otázka, no. Jestli jsem fakt jako přemýšlel nad tím. Já mám hrozně rád právě ty starší auta,
0: jo, jo.
1: A hrozně se mi vždycky líbily. Mně se líbí obecně ta prvorepubliková doba a prostě ty 30. jako léta i ty auta na tom, tak to se mi strašně, takže nemám asi jako vysněný.
0: Jasně.
1: Ale takovýhle ty fakt takovýhle jako starý veterání.
0: Starší, ano. Který by si hezky pěkně pucoval doma.
1: Ano, to by se mi líbilo hrozně moc.
0: Dobře, no tak jestli přátelé máte někdo jako veterána, náhodou byste ho chtěli prodat. mám tady jednou zájemce.
1: A za málo peněz.
0: Ano, hlavně za málo peněz. To je zásadní, přesně tak. Máme trošku menší kapsy, my vlastně nemáme vůbec žádný.
1: No, přesně tak, já nemám žádný.
0: No tak jo, tak vysílání o 13 hodin bude evidentně stát zase za to. Veterán,
1: ano.
0: Veterán ne, ale co se týče věku junior, ale co se týče znalostí a hlavně zálib, v podstatě veterán Adam.
1: Co jsi říkal, jak to zabalíš tady?
0: Já už to jdu zabalit, tohle je Samantha Fox a zítra ráno, ahoj.

0: Ladíte sobotní vysílání Signál Rádia, kde se teď podíváme, jak to vypadá na silnicích, a v příští hodině tu pro vás budou další skvělé hity. Rád nám tady budou například Falco, Dusty Springfield nebo Phil Collins. Užívejte si společně s námi 80kové léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu 3 osobáků máme na D1 na 183. kilometru ve směru na Brno. Dávejte si tam velký pozor, momentálně by tam měl být neprůjezdný levý jízdní pruh. Pohodovou jízdu za volantem vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní odpoledne, 13. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. A začínáme varováním meteorologů. Český hydrometeorologický ústav totiž rozšířil výstrahu před vznikem požáru na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit také pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti až do odvolání. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrací tropické počasí. Policisté vyšetřují úmrtí muže nalezeného ráno u železniční tratě nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku. Zjevně ho srazil vlak, ale není jasné, který. Muž střet se soupravou nepřežil. A záchranné týmy v Indonésii našly podle ministerstva zahraničních věcí pohřešovaný motorový člun s 11 evropskými turisty, včetně jednoho Čecha. Posádka byla zachráněna a je v péči lékařů.
0: Co se děje v regionu?
1: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půl rok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské boreliózy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 1305 případů lymské boreliózy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním.
0: Sport.
1: Ještě před několika měsíci oznámil, že se jeho mimořádná beach volejbalová kariéra blíží ke konci. Po stříbrné medaili z letošního turnaje světové série J&T Banka Ostrava Beach Pro je ale jasné, že Ondřej Perušič ještě neřekl své poslední slovo. Od 4. do 6. září bude usilovat tentokrát o titul na ČES mistrovství České republiky v beach volejbalu. Šampionát proběhne v pražském beach klubu Ládví.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A odpolední zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, s teplotami i kolem 29 stupňů Celsia. Nedělní den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer se zítra mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a zítřejší den bude pravděpodobně nejteplejším dnem tohoto týdne. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni Celsia. Tolik zpráv. Právě ve 13 hodin pokračujeme osmdesátkami.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkné a klidné odpoledne na Signál Rádiu, kde se už za pár minut vydáme na zajímavé místo v Praze, které jen tak běžně nenavštívíme, ale určitě stojí za to. Mezitím nám nebude chybět hudba z 80. let, kterou vás bude provázet Áda Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: To byl Erik Carmen na Signál Rádio. Praha ukrývá spoustu míst, kam se běžně nepodíváme. Jedno z nich teď otevře své dveře návštěvníkům a čeká je cesta až skoro do oblak. Výšky vyhledává i naše kolegyně Lucie Sinková.
1: Řeč je o vršovické vodárenské věži, kterou navrhl architekt Jan Kotěra. Během komentované prohlídky tak vystoupáte, teda pokud se vám nemotá hlava a nemáte závratě, do výšky 42 metrů. Potom nahlédnete do podzemního vodojemu i strojovny a dozvíte se víc o historii téhle pražské industriální památky. Ovšem, kdo se bojí výšek, tak ten si hold počká radši dole a nechá si o tom vyprávět.
0: Luci, děkujeme a teď už další skvělá muzika na Signál Rádio.

0: Odpoledne trávíte s Falkem na vlnách Signál Rádia, kde nás budou začátkem víkendu provázet například ještě Olivia Newton-John, Roxette nebo Madonna. K tomu si už za pár minut povíme, co nás čeká v zítřejším povídání o Praze s kolegou Davidem Černým. Tak držte signál.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Společnost vám dělá sobotní signál rádio, které bude zítra opět ve znamení poutavého vyprávění Davida Černého o Praze. Tentokrát navštívíme Masnou ulici, nejstarší a historicky nejvýraznější ulici v centru naší metropole. Její řeznická minulost sahá až do středověku. Mluvit se bude o tom, jak za jejím vznikem stál král Jan Lucemburský, který řezníkům udělil privilegium používat ve znaku českého lva. Dozvíme se také, jak se z obyčejných řezníků stali vážení měšťané. Zajímavostí bude ale více. Nenechte si proto ujít další zajímavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu.

0: Hodiny Signál Rádia ukazují skoro 14. hodinu a to znamená, že je pravý čas na dopravní novinky a na zprávy. Po nich budou následovat další skvělé osmdesátky, budou nám tady hrát například Tina Turner, Lionel Richie nebo Bonnie Tyler.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 62. kilometru ve směru do Prahy, kde by měl být momentálně neprůjezdný levýjízdní pruh. Ten by měl být neprůjezdný i přímo v hlavním městě, a to v ulici Kolbenova, kde proběhla srážka dvou osobáků. Signál Rádio vám přeje bezpečné jízdy za volantem.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké odpoledne i se 14. hodinou posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Česko opět vyslalo do Francie vrtulník Black Hawk s hasiči na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj odstartoval z Přerova a dorazil okolo včerejší 18. hodiny na letišti u Bordeaux. Ministryně financí Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevyslí. Premiér Andrej Babiš už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje také opozice. Členské státy Mezinárodního trestního soudu v pátek schválili odvolání hlavního prokurátora Karima Khana, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování. Píše o tom agentura Reuters, která se odvolává na dva diplomatické zdroje. Pro Khanovo odvolání podle nich hlasovalo 82 ze 125 členských států. Khan obvinění odmítá.
1: Co se děje v regionu?
2: Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivňují červencový provoz vlaků. Omezen je mezi Kolínem a Přeloučí. Regionální vlaky Českých drah nahrazují v části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají až do konce července.
1: Sport.
2: Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili. Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazili pouze Španěl Miguel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila 12. Po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího tak má Česká republika na tomto mistrovství světa druhé zlato a celkem 6. medaili.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je polojasno, teploty se pohybují mezi 24 a 29 stupni Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 27 a 31 stupni Celsia. Nedělní den tak bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Tolik zprávy.
1: Signál Rádio.
0: Tohle je Signál Rádio, které vám přeje hezký slunečný víkend. S přibývajícím teplem roste chuť i na osvěžující chuťovky. Proto si už za pár minut povíme, jak si udělat dobrou domácí zmrzlinu. A to velmi jednoduše. Pěkný poslech přeje moderátor Áďa Adam.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Ladíte vlny signál rádia, slunce svítí, venku to zase začíná pálit a proto je ideální čas na to se něčím osvěžit, třeba takovou domácí zmrzlinou. Ne, nebojte se, nebude k tomu potřeba žádný drahý speciální přístroj, stačí vám pouze mixer a to klidně i tyčový. S tím totiž si můžete udělat velmi jednoduchý, ale přesto lahodný druh zmrzliny, a to nice cream. Základ zde tvoří mražené banány, které po rozmixování vytvoří hladký krém. Nesmíme ale zapomenout před zmražením oloupat a nakrájet na menší kousky, jinak bychom si asi koledovali o rozbití mixéru. Při mixování můžeme použít trochu mléka a smetany, případně kokosového mléka či rostlinného nápoje. Přidat si můžete lžíci ořechového másla, kvalitní kakao nebo i pár kapek vanilkového extraktu. No a letní pochoutka je na světě. Pro osvěžení tu budou také další hity z let minulých na Signál Rádiu.

0: Fanfárn, Signál Rádio pro vás hraje to nejlepší z 80. let. Ještě do konce této hodiny si můžeme těšit na další známé hvězdy, jako jsou Queenie, Cher nebo Tight Fit. Už za pár minut si také povíme o staronovém trendu v oblasti cestování, tak zůstaňte na ladění.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Posloucháte Signál Radio. V dnešní příliš zrychlené době opět ošívá kouzlo pomalejšího a klidnějšího cestování na kolejích. Velkou dominantou v oblasti světových cestovních prostředků bylo dlouho letadlo. Je ale možné, že trůn si opět převezmou železnice, které plní přání fanoušku nostalgie a nádherných krajin, které se dají při jízdě objevovat. Globálně vzrostla osobní přeprava vlaky prý o 4,5%. Trend je ale v jednotlivých zemích nevyrovnaný. Velké nárůsty údajně hlásí zejména Portugalsko nebo Polsko. Česko ani Slovensko se ještě prý nevrátili na tu předcovidovou úroveň. Je ale možné, že se to v dohledné době může změnit. Ať už ale odcestujete kamkoliv nebo čímkoliv, nezapomeňte, že s naší mobilní apkou vám můžeme hrát ty nejlepší hity 80. let prakticky kdekoliv na světě. Můžete si ji zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store. Pohodový poslech!

0: Jste ve společnosti Signál Rádia, čekají nás tu ještě odpolední zprávy a po nich nám vysílání obohatí další jedineční interpreti z osmdesátek. Budou nám tady hrát například Bee Gees, U2 nebo Bonnie M.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Vypravíme se opět na D1, kde na 318. kilometru ve směru do Ostravy by měla být nehoda autobusu, která může částečně blokovat v provozu. Jezděte tam opatrně, Signál Rádio vám přeje bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině přicházíme s dalšími zprávami. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí pravděpodobně na vládní nesouhlas. Doplňme, že poslanci hnutí STAN například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce spoření. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá pouze týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit pouze do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce prázdnin. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot a nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít také třetí kolo. Japonsko bude mít možná druhé hlavní město. Sněmovna poradců totiž schválila návrh zákona, jehož cílem je vytvořit druhé hlavní město, co by záložní řešení pro Tokio. Využívalo by se hlavně v případě mimořádných událostí, jako jsou například přírodní katastrofy.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik už má jasno o tom, kdo nainstaluje klimatizační jednotky do 123 tramvají typu 15T, které zatím žádnou klimatizaci nemají. V tendru zvítězila polská společnost Enika, se kterou už dopravce podepsal rámcovou smlouvu. Cena zakázky je 395,7 milionů korun. Každý rok by mělo být klimatizací vybaveno zhruba 20 tramvajových souprav.
0: Sport.
1: Rychlobruslařka Kateřina Kainová se stala inlineovou mistryní Evropy. V italském Cardano Alcampo ovládla vylučovací závod na 15 000 metrů. 23-letá česká reprezentantka se tak postarala o druhou seniorskou medaili výpravy, když navázala na stříbro Metoděje Jílka v závodě na 1000 metrů na ovále. Jílek startoval také v závodě na 15 000 metrů. Skončil čtvrtý.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme kolem 28 stupňů Celsia. Nedělní den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer se zítra mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Zítřejší denní teploty vystoupají na hodnoty 27 až 31 stupňů Celsia. Pokračujeme dalšími 80kami. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Víkendový poslech vám zajišťuje Signál Rádio, kde se už za pár minut vydáme do světa kouzel, ale i kostek. Více k tomu prozradíme po dalších úžasných hitech 80. let. Od mikrofonu vám hezký poslech přeje Áda Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máme je signál rádio. Nechce se tomu ani věřit, ale slavné příběhy kouzelnického učně Harryho Pottera jsou s námi už čtvrt století. A inspiroval dokonce i slavnou stavebnici Lego. Víc prozradí majitel sbírky Miloš Křeček.
1: Když jsme u toho Harry Pottera, na národní třídě máme absolutní novinku. Tam je celá místnost postavená z Lego, který kdy Lego vydalo Harryho Pottera, jo. Včetně teda dvoumetrovýho panáka, ne dvoumetrový, asi 1,60 m má normálně Lego Harryho Pottera. Vysoký a jsou tam úplně všechny sety, které Lego kdy vydalo do roku 24.
0: Za Harrym Potterem se tedy můžeme vypravit buď do muzea Lega, ale chystá se také velká výstava filmových rekvizit, která své brány otevře začátkem srpna na výstavišti PBA Expo Praha.

0: Ladíte odpolední vlny Signál Rádia, které vám přeje klidný víkend, který je jako dělaný na to strávit s úžasnou hudbou 80. let. Pro osvěžení do teplé soboty si tu budeme ještě do konce hodiny hrát například Soft Cell, Cars nebo Phila Collinse.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu.

Na Signál Rádio jsme si hráli tu nejlepší muziku z dob minulých, se kterou budeme i nadále pokračovat. Mezi dalšími skvělými hitovkami se ale už zítra můžeme těšit na poutavý rozhovor. V našem studiu tentokrát přivítáme hned dva vzácné hosty, herecké manžele Evu Hruškovou a Jana Přeučila. Oblíbená dvojce už více než 22 let rozdává radost nejen na divadelních prknech, ale také dětem po celé republice. V rozhovoru zavzpomínáme na legendární černobílou Popelku, připomeneme si nezapomenutelného čertíka Bertíka a budeme si povídat také o tom, jak se dá skloubit dlouholeté manželství se společným cestováním i pracovním životem. Řeč ale přijde i na řadu dalších zajímavých témat. Nenechte si proto ujít tento poutavý rozhovor u nás na Signál Rádio už zítra v 18 hodin.

0: víkend trávíte na vlnách Signál Rádia a ještě než si kolega Honza Navrátil nachystá zprávy, podíváme se na aktuální dopravní situaci. Po odbytí 16. hodiny se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z 80. V našem playlistu bude například Michael Jackson, Rod Stewart nebo Cyndi Lauper.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Denníčka má hlášenou nehodu na 214. kilometru ve směru na Brno. Havárie osobáku by tam mohla částečně blokovat silnici. Buďte tam proto za volantem opatrní. Šťastné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio.
1: Když slyšíš to...

0: Radio. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Dneskou sobotu opět po hodině plné 80. Pojďme na chvilku za zprávami. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky Alexandry Semáncové nevykáže k proplacení z unijních peněz. Financování ministerstvo zajistí ze státního rozpočtu. Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu, podle toho bude postupovat. Podle stínového ministra práce občanských demokratů Jiřího Havránka by měl Juchelka podat trestní oznámení, pokud o záležitosti nevěděl, anebo sám vyvodit osobní zodpovědnost.
2: Já bych si moc přál, aby pan ministr Juchelka veřejnosti vysvětlil to, že opravdu buď to za A, nevěděl o tom, jaká je pozice v rámci jejich soukromoprávních aktivit té dané zaměstnankyně MPSV, a v tu chvíli tedy byl uveden umyl a ona opravdu porušovala zákon, a měl by v tu chvíli právě ale Juchelka podat trestní oznámení za zneužití pravomocí úřední osoby. A nebo o tom celém věděl a Aleš Juchelka by měl vyvodit svou osobní politickou odpovědnost.
1: Připomeňme, že na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil na jaře server Seznam zprávy. Po chladnějším období se na přelomu července a srpna do Česka vrátí tropické počasí. Příští víkend by nejvyšší teploty mohly dosáhnout až 36, místy i 40 stupňů Celsia. Archeologové v Pompejích odhalili částečně zrekonstruovanou stropní klenbu s freskami, na kterých jsou vyobrazeny detailní scény z řecké mytologie. O nálezu informují světové agentury.
0: Co se děje v regionu?
1: Nový bytový dům, který nabídne 62 bytových jednotek, postaví radnice Prahy 7. Dům bude stát v ulici Za Papírnou nedaleko stanice metra Nádraží Holešovice. Bydlení v něm naleznou handicapovaní seniori, samoživitelky, rodiny ohrožené ztrátou bydlení a nebo preferované profese, jako třeba hasiči, učitelé, zdravotníci nebo policisté. Stavba vyjde na 250 milionů, 170 milionů pokryje dotace.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme do světa tenisu. Wimbledonský šampion Jannik Sinner se kvůli odpočinku odhlásil ze srpnového turnaje Masters v Montrealu. Vedle aktuální světové tenisové jedničky v Kanadě nebude hrát ani majitel rekordních 24 Grand Slamových titulů Novak Djokovic.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 16 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami i kolem 29 stupňů Celsia. Neděle bude s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne a večer se zítra mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat od jihu a neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Zítřejší denní teploty naměříme až kolem 31 stupňů Celsia. Tolik další sobotní zprávy. Posloucháte Signál Rádio a teď opět hodinu plnou 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Společnost vám při sobotním odpoledne dělá Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áda Adam. Už za pár minut tu ale na chvíli nebudu opět sám, navštíví nás totiž kolega Martin Hovorka, který nám poví, o čem budou signály světový hitparád 80. let. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Krásné odpoledne, ladíte Signál Rádio, kde už je kolega Martin Hovorka, aby nám pověděl něco o dnešním vydání Signálu světových hitparád od 18 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Nádherné odpoledne i ode mne, doufám, že se soužeska koupali, anebo máte právě teď namířeno někam k rybníku. Každopádně budu rád, když v uších budete mít vysílání Signál Rádia. Nejenom, že teď s vámi až do 18. hodiny bude Áda, ale já se přihlásím v 6 hodin večer s dalším dílem Signálu světových hitparád. A dneska vám představím, jak vypadal německý singlový žebříček na konci července roku 1985. Zahrajeme si písničku kapely Eurythmics, kde hlavní slovo má harmonika Stevieho Wondera. Tak teďka popřemýšlejte, v jaké známé písnice kapely Eurythmics zní harmonika. Já vám ji pak samozřejmě večer pustím, tu skladbu. V každém případě vám nabídnu taky německou verzi slavného hitu Big in Japan, kterou do němčiny v 85. roce přespívala Sandra. A aby toho nebylo málo, tak porovnáme, jak zněla kapela Elán v 85. roce a jak zní dnes v současnosti, protože skupina Elán představila nedávno nový singl, a to hitovku pro letošní rok, pro rok 2026. Tak o tom všem bude naše dnešní setkání mezi 18. a 19. Budu rád, když si poslechnete další díl Signálu světových hitparád.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde nám zněli Jarírem. Chtěli byste nás poslouchat po celém Česku? Můžete například přes digitální technologii DAB+ s kvalitním zvukem a bez šumění. Ještě v této hodině nám tady budou kvalitně hrát například skupina Bananarama, Madonna nebo UB40.
1: Nevíte, co se sobotním večerem,

0: přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna opouští mikrofon Signál Rádia, kde vám přejeme krásný podvečer s další specialitou na našem magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát bude náš magič ve znamení popové ikony 80. let a osobitého zpěváka, který dobýval hitparády specifickou metodou. Paul Young totiž prý rád dělal cover verze starším šlágrům, které navlíknul do modernějšího kabátu a snažil se jim dodat jeho ikonickou jiskru. Jedním z nich je i z roku 1983 Love of the Common People, původně už z konce 60. let. Do víru nostalgie se vypravíme u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Naladěné máte signál rádio, kde bude opět chvilka pro zprávy. Těšit se pak můžeme na další parádní muziku. Budou nám tady zní například Fine Young Cannibals, Pointer Sisters nebo Elton John. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Neprůjezdný levý zní pruh a nehoda tří osobních aut je na Dejňce na 183. kilometru ve směru na Brno. Máme tu hlášený hustý provoz, počítejte se zdržením. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné víkendové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Posloucháte Signál Rádio, i v sobotu pro vás máme aktuální zprávy a začínáme je pohledem na počasí. Nad Českem se dnes vyjasnilo a sobota je tak nejslunečnějším dnem týdne. Podle předpovědi meteorologů se ale zítra večer v některých krajích mohou ojediněle objevit i bouřky. S vyšší pravděpodobností pak na východě udeří také z kraje příštího týdne. Americký prezident Donald Trump včera prohlásil, že Spojené státy a Irán jednají o ukončení konfliktu. Zopakoval ale, že Teherán zatím není na dohodu připraven. Americký prezident také oznámil, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu příští týden navštíví Spojené státy americké. A francouzské úřady v noci na dnešek nařídili preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux, a to kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se k oblasti blíží. V těchto obcích žije přes 170 tisíc lidí, ale dvou z nich se evakuace týká jen částečně. Už ke včerejšímu večeru se přitom podle úřadů v jihozápadní Francii muselo evakuovat 141 tisíc lidí. Paříž kvůli závažnosti požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Sousední Španělsko kvůli požárům vyhlásilo národní stav nouze.
0: Co se děje v regionu?
1: Cesta lanovkou na pražský Petřín podraží, zatímco starou lanovou dráhou se cestující svezli za 60 korun, tak novou se bude jezdit za rovnou 100 korun. Připomeňme, že lanovka je od září 2024 mimo provoz. Na trati, která prošla rekonstrukcí, se aktuálně testují nové vozy vyrobené ve Švýcarsku. První cestující by se lanovou dráhou měli svést letos v září.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme za hokejem. Bez přítomnosti trenérů na ledové ploše zahájili včera večer další část přípravy na start hokejové extraligy hráči Hradce Králové. Naplno se tréninky rozběhnou na začátku příštího týdne, kdy už bude mít vše pod dohledem hlavní kouč Tomáš Martinec se svými asistenty.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, teploty vystoupaly až k 29 stupňům Celsia. Zítřejší den bude také s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat od jihu a bude zítra teplo. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 27 a 31 stupni Celsia. Zprávy signálu končí.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkný podvečerní poslech Signál Rádia, kde přejeme hezký svátek všem Jakubům. Odbyla 17. hodina, která bude doprovázená naší úžasnou hudbou 80. let. A od mikrofonu se vám bude i nadále hlásit Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Radio. Říkají vám lidé často z legrace, že máte paměť jako zlatá rybka. Nemusíte to vůbec brát ve zlem. Karasy zlatí neboli zlaté rybky jí totiž mají výbornou. Jak uvádí mnoho vědeckých studií, tento mýtus o jejich špatné paměti se vůbec nezakládá na pravdě. Jejich paměť netrvá 3 vteřiny, jak se někdy špatně uvádí, ale dokáží si pamatovat několik měsíců, ale třeba i rok. Mohou dokonce rozpoznat člověka podle hlasu nebo obličeje. A to není vše. Umí také například stisknout páčku v určitý čas, aby dostali potravu. My tady poprosíme zlatou rybku o přání na další 80, ale mám takový dojem, že se nám to brzy splní.

0: Hity z dob minulých nám zněly v reproduktorech Signál Rádia. Víkend nám přinesl do Česka opět větší teplo, ale kromě vysokých teplot, které zítra dosáhnou prý i tropické třicítky, můžeme očekávat postupně zataženou oblohu s přeháňkami, lokálně i bouřkami. Pro letní osvěžení si tu budeme ještě hrát například Briana Adamse, Take That nebo Tina Turner.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

S vámi je Signál Rádio, kde pomalu opouštím zdejší mikrofon, protože mě u něj vystřídá kolega Martin Hovorka a jeho signály světový hitparád 80. let. Tentokrát se podíváme na prázdninový žebříček roku 1985 v Německu. Zazní 10 největších hitů, které tam tehdy bodovaly, ale uslyšíte i harmoniku Stevieho Wandera, která doprovázela Eurythmics v jednom jejich slavném hitu. Taky vám nabídneme Sandru, která přespívala velký hit od Alphaville Big in Japan do němčiny, a těšte se i na novinku od Elánu. Budete moct porovnat, jak jejich hudba zněla v 80. a jak zní dnes. No, máte se znovu na co těšit, tak nikam nepřelaďujte a buďte s námi i v 18 hodin.

0: Houston nám zněla na vlnách Signál Rádia, kde už v příští hodině se můžeme těšit na signály světových hitparád 80. let s Martinem Hovorkou. Ještě naposledy se ale vydáme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme v ulici Ličkovo náměstí v Praze, kde proběhla srážka dvou osobáků. Dávejte si tam za volantem pozor. A dádám se s vámi loučí, přeji vám krásný večer a těším se na vás zase zítra odpoledne. Ahoj.
1: Když slyšíš

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní podvečer i s 18. hodinou pro vás máme další zprávy. A začínáme varováním meteorologů. Český hydrometeorologický ústav totiž rozšířil výstrahu před vznikem požáru na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit také pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti až do odvolání. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrací tropické počasí. Policisté vyšetřují úmrtí muže nalezeného ráno u železniční tratě nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku. Zjevně ho srazil vlak, ale není jasné, který. Muž střet se soupravou nepřežil. A záchranné týmy v Indonésii našly podle ministerstva zahraničních věcí pohřešovaný motorový člun s 11 evropskými turisty, včetně jednoho Čecha. Posádka byla zachráněna a je v péči lékařů.
0: Co se děje v regionu?
1: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půlrok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské boreliozy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 1305 případů lymské boreliozy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním.
0: Sport.
1: Ještě před několika měsíci oznámil, že se jeho mimořádná beachvolejbalová kariéra blíží ke konci. Po stříbrné medaili z letošního turnaje světové série J&T Banka Ostrava Beach Pro je ale jasné, že Ondřej Perušič ještě neřekl své poslední slovo. Od 4. do 6. září bude usilovat tentokrát o titul na ČES mistrovství České republiky v beachvolejbalu. Šampionát proběhne v pražském beach klubu Ládví.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní den nám nabízí polojasnou oblohu, teploty se pohybují kolem 28 stupňů Celsia, zítřejší, tedy nedělní den, bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr v poslední den tohoto týdne bude foukat od jihu maximálně do 6 metrů za sekundu a teploty budou vyšší než dnes. Měřit je budeme zítra mezi 27 a 31 stupni Celsia. Tolik zprávy na signálu v sobotu s datem 25. července. Míříme do historie, startují signály světových hitparád. Tak hezký poslech.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Pěkný dobrý večer, tady je Signál Radio a pokud vám dělá radost poslouchat muziku 80. let, tak jste tady správně. Hrajeme 80. od rána až do večera, od pondělí až do neděle a pokud nás právě teďka slyšíte, tak máme buď to sobotu lehce po 18. hodině, anebo středu krátce po 21. hodině, protože to jsou dva časy, kdy můžete na Signál Rádiu poslouchat tento hudební speciál Signály světových hitparád. Já jsem Martin Hovorka a také dnes si společně uděláme výlet do jednoho konkrétního roku. Bude se jednat o rok, kdy Československá televize nabízela pouze dva televizní programy, které bylo možné tehdy v Československu sledovat. Jednička, klasicky zprávy, seriály, filmy, pohádky, sport i zábava. Na dvojce pak dávali dokumenty, vzdělávací a kulturní pořady. Tak to je rok 1985, kdy také do kin vstoupil film Návrat do budoucnosti. Stovky lidí po celém světě sledovali charitativní koncert Live Aid a zároveň byl na dně Atlantiku nalezen vrak Titaniku. Tak to všechno je 85. rok, do kterého vás teďka vezmu i hudebně, protože před námi je 10 největších hitů německého singlového žebříčku. Je to tak. Co pak se hrálo v Německu na konci července 85. roku? Dozvíte se v těch následujících 60 minutách. A toto už je 10. místo. Bad Boys Blue.

Posloucháte Signál Radio a právě teďka slyšíme muziku od Bad Boys Blue, což je skupina, která byla založena v Německu, ale co je zajímavé, že její členové pocházeli z různých zemí, třeba z Jamajky, z Velké Británie nebo dokonce i ze Spojených států. No a v polovině 80. let prorazili díky hitům Pretty Young Girl nebo hitu You're a Woman, který jste měli možnost právě teď na Signál Radio slyšet. Hrajeme si písničky z německého singlového žebříčku a my se tady postupně dozvídáme, jaké všechny písničky bodovaly na týden přesně před 41 lety v německém singlovém žebříčku. A mám tady pro vás kapelu, kterou sice nezaložil, ale úzce s ní spolupracoval jako producent a skladatel. Michel Cretu. Toho známe jako hlavního člena nebo mozek skupiny Enigma, taky jako manžela Sandry. Ovšem málo se ví, že stál u zrodu právě Moty Special a víceméně hudebně nasměroval. A podařila se mu tady ta písnička Don't Be So Shy. Tady jsou Moty Special na Signál Rádiu. Yes!

Možná někteří z vás slyšíte tuto skladbu úplně poprvé, ale někteří třeba jste si teďka vybavili, že jste ji někdy v minulosti slyšeli. I tato muzika patří neodmyslitelně k 80. letům. To byly Moty Special, skupina, která měla frontmana, který se jmenoval Alexander Dietz. A on měl takový jako výrazný hlas, to jsme teďka slyšeli, ale zároveň exotický vzhled. A právě díky tomu si kapela Moty Special získala pozornost napříč Evropou. I když vlastně největší slávu jim přinesla právě tato jediná skladba Don't Be So Shy, která se dodnes objevuje na kompilacích největších hitů 80. let. A já jako DJ ji občas na nějaké retro diskotéce zahraju a to byste nevěřili, jak se hnedka zaplní taneční parket. Teďka si dáme skladbu, která se na diskotékách úplně nehraje, byť jiné písně této kapely na diskotékách rozhodně zněly. Eurythmics. Čeká nás písnička, nebo single, chcete-li, se kterým se Eurythmics dostali na první místo britské hitparády. S žádnou jinou písničkou se jim to nepodařilo. Prostě tohle to je jejich asi úplně největší hit. There Must Be An Angel a skupina Eurythmics právě teď na Signál rádiu. Už je to všechno připravený, jenom teď zdůrazňuji jednu věc. Poslouchejte bedlivě, protože v té písnice zazní harmonikové solo. A to vzniklo téměř na první pokus. A navíc to harmonikové solo zahrál Stevie Wonder, což je vlastně host této písně, to se málo ví.

rádiu Rhythmix, Dave Stewart a Annie Lennox zpívají There Must Be an Angel a byla slyšet i ta legendární harmonika, to je ona. Legendární harmonikové solo v této písni, o které se postaral velikán jménem Stevie Wonder. A co je zajímavé, že to nebylo vůbec plánované, protože Eurythmics natáčeli tuto skladbu, tento single, tuto písničku a vedle v druhém studiu něco zrovna natáčel Stevie Wonder, takže se vlastně potkali na chodbě a on říkal, Ježíši, vy natáčíte novou písničku, mohu se přijít podívat, mohu poslechnout. Tak oni natáčeli, zpívali There Must Be an Angel a on z kapsy vytáhl foukací harmoniku a úplně spontánně začal jo, tu harmoniku hrát, přidal se vlastně k ním a bylo to tak dobrý, že Annie Lennox a Dave Stewart řekli, na první dobrou to bereme, chceme tě mít v písničce. Do té písničky se prostě Stevie Wonder takzvaně nominoval sám, ale zároveň nechtěl, aby se o tom úplně jako vědělo, aby se o tom mluvilo. Takže až teď, prostě po tolika letech, se tato informace dostala ven, že o tu harmoniku se v této skladbě postaral právě Stevie Wonder. Tady jsou signály světových hitparád, které jsou prošpikované takovými pikantériemi právě z hudebních zákoutí 80. let. Jsme dneska v roce 1985 a to je rok, kdy skupina Elán vydala legendární desku Hodina slovenčiny, které se stalo předzvěstí jejich největšího úspěchu. O dva roky později na toto album navázala legendární deska Detektivka, což je dodnes nejprodávanější album v historii československé populární hudby. No a já vám dnes představím novou skladbu skupiny Elán, ale ještě než tak stane, tak zazpomínáme na Elány právě ve spojení s rokem 1985 a dáme si jejich největší hitovku z té desky Hodina slovenčiny. Ta skladba se jmenuje Královna bělých tenisek. Takže skupina Elán v tom nejlegendárnějším složení. Teď na Signál rádiu.

To se tak krásně poslouchá, hlavně s tím vědomím, že to je to období, kdy v kapele Elán byly skutečně hudební esa legendy. Jožo Ráš, Jan Baláš, oba tam jsou dodnes, pak samozřejmě i Vašo Patejdl, který vlastně potom kapelu opustil, pak se zase do ní vrátil, dneska už je to definitivně bez Vašo Patejdla, ale byla tam i další jména jako Zdeno Baláš nebo Juraj Farkaš, což jsou samozřejmě jména, která říkají něco jen a pouze hudebním fanšmekrům, ale bylo hezké si je tady připomenout. Takže rok 1985 a deska, kterou se skupina Elán dostala mezi hudební elitu, československou hudební elitu. Rok 1985 a když vydržíte s námi dneska večer, tak vám ještě pustím, jak zní nový single skupiny Elán, nová písnička, takže porovnáme, kam se tato kapela dostala za dalších 41 let. Hrajeme si muziku z německého singlového žebříčku, občas to teda jako přerušíme, jako třeba v tomto případě, ale my se vracíme teďka na 7. místo. Ze kterého nás pozdraví zpěvák Rick Springfield. Tady je slavná skladba Celebrate Youth na Signál Rádiu. Hezký večer.

Písnička německého singlového žebříčku před 41 lety na přelomu července a srpna roku 1985. To byl Rick Springfield, který pecku písničku Celebrate Youth napsal jako hymnu o naději a budoucnosti mladé generace. Klip! Počkejte, to je strašně zajímavý. Videoklip, ten si někde najděte na YouTubeku. Určitě tam je. Tak ten režíroval tehdy začínající režisér David Fincher. A teprve o několik let později se z Finchera stal jeden z nejslavnějších hollywoodských režisérů díky třeba filmům jako Seven nebo Social Network. Tak, ovšem, si málo se ví, že ještě předtím, než se z Davida Finchera stala hollywoodská persona, tak režíroval klip právě pro zpěváka Ricka Springfielda. Tady jsou signály světových hitparád, které jsou prošpikované takovými hudebními zajímavostmi, jako byla tato. A už za malý moment vám představím, jak zní nejnovější písnička skupiny Elán. Tak si počkejte, do té doby nádherná balada. I ona dominovala hudebním žebříčkům 85. roku. Kaylee a Marillion. Hezký večer vám přeje Signál Radio.

0: Tak to bylo souhrnné označení pro všechny bývalé dívky frontmana skupiny Marillion. No a on se vlastně tímto songem, touto písní, chtěl svým bývalkám omluvit, že je opustil a že s nimi nemohl trávit ten čas, který oni potřebovali. To víte, dal přednost hudbě. Pak mu to došlo, že to asi nebylo dobré rozhodnutí. Každopádně zpěvák Fish se tímto hitem omluvil. Tu imaginární přítelkyni, která zastupovala vlastně všechny jeho bývalky, nazval Kaylee. A co to potom znamenalo? Ve Velké Británii začalo být jméno Kaylee mimořádně populární a začali ho dostávat tisíce novorozených dívek. Pokud se někdo jmenuje ve Velké Británii Kaylee, tak je mu, je té dámě, řekněme, kolem 40. To samozřejmě značí, že to spadá do toho období po vydání tohoto singlu. Takže vzpomínka na to, co se odehrávalo ve Velké Británii v 85. a pak i následně v několika letech poté. Nicméně, my jsme dneska v 85. roce, tady se signály světových hitparád, už jsme si hráli největší hit skupiny Elán té doby. No a pozor, teď se posuneme do současnosti, do roku 2026, kdy skupina Elán tvrdí, že hraje jedny ze svých posledních koncertů. Já jsem viděl nedávno ten pražský v O2 aréně, no nedávno. Bylo to na konci jara, na začátku léta, v červnu to bylo. Bylo to moc jako emotivní, silný, protože Eláni hráli ty největší hity a dokonce teďka objíždějí nějaké slovenské amfiteátry. Tak kdyby náhodou jste patřili mezi fanoušky skupiny Elán a chtěli jste je vidět naživo, tak si to najděte na jejich webu, protože já věřím, že byste mohli se do nějakého ze slovenských amfiteátrů na koncert kapely Elán klidně vydat na takový ještě srpnový prázdninový výlet. No a skupina Elán na tom svém aktuálním turné hraje i novou písničku, mají nový single, jmenuje se Věčně milovaná a tato skladba je vlastně takové romantické poselství Jožo Ráže, který připomíná důležitost skutečné lásky v každodenním životě. Frontman Jožo, když představoval tuto písničku, tak vzkázal, že láska je všechno, co opravdu potřebujeme. A je to pravda, to se dá tesat do kamene. Takže Věčně milovaná a Eláni na Signál rádiu.
1: Keď ju navždy velmi ľúbiš, keď to cíti, keď to vie, urob všetko, čo si slúbil, je to žena.

0: Udělali jsme si představu, jak zní skupina Elán v roce 2026. Já jsem tady, přátelé, našel ty termíny, kdy je možné tuto kapelu vidět naživo. Bude to už pouze a jenom na Slovensku. Amfiteátr Východná, to je pod Tatrami, 29. srpna. Pak jsou v září v amfiteátru ve městě Martin a v říjnu dělají velký koncert v Bratislavě. A pak to vypadá na konec kapely anebo na velkou pauzu. Myslím si, že o tom, jak se bude kapela Elán ubírat dál, rozhodne hlavně zdraví, protože, jak jsme se přesvědčili u Vaša Patejdla, je to hlavně o zdraví. Pojďme dál, pojďme se věnovat německému singlovému žebříčku, který máme dnes tak hezky rozdělaný v signálech světových hitparád. Ještě 5 největších hitů v Německu. Na konci července 85 nás čeká za malý moment. Mimo jiné zazní třeba Madonna.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: And you can dance. Co pak to slyším? Ano, You Can Dance. S Madonou to ani jinak nejde, s tou se prostě musí tančit. Come on. Tak come on, tady je písnička Into the Groove, Madonna na Signál Rádiu.

Madonna a písnička Into the Groove. Představte si to, tato skladba patřila mezi nejprodávanější singly roku 1985. I přesto, že tato skladba ve Spojených státech nikdy nevyšla jako samostatný single. Ona se vlastně objevila ve Spojených státech v Americe pouze jako B-strana jiného songu, písničky Angel. Takže se vlastně díky tomu nemohla dostat do žebříčku Billboard Hot 100, což pokud se dostali v osmdesátkách i třeba potom v 90. letech do žebříčku americké singlové hitparády Billboard Hot 100, tak už to něco znamenalo. Jenomže tím, jak ta písnička byla Bčkovým singlem, byla na straně B, tak prostě to nešlo se do toho žebříčku, do té hitparády dostat. Taková byla pravidla. No a já jsem si říkal, že bychom si mohli teďka demonstrovat, jak jsou vlastně Američané hloupí v uvozovkách, že na Bčkovou stranu singlu vybrali ten největší hit, který mohli, Into the Groove, že ho nedali na Ačkovou stranu, že to prostě prohodili ty skladby, tam podle mě musel sedět někdo, kdo to prohodil, nebo vůbec kdo tomu nerozuměl, nějaký b, jo, a prostě mega hit Into the Groove on dal na druhou pozici a na Ačkové straně skončila úplně jiná píseň. To byla skladba Angel. A to je ona. Takhle zní písnička Angel z 85. roku od zpěvačky Madony, na kterou tehdy Amerika hodně vsázela. Si dáme celou, pojďme si ji poslechnout. Porovnáme aspoň.

Takže toto je písnička Angel od Madony, která vyšla ve stejnou dobu jako song Into the Groove, protože obě dvě písničky jsou součástí stejného singlu. Tohle bylo Ačko, Ačkový hit Angel a teprve B strana Into the Groove. Tak tady si myslím, že to odhadli velmi špatně ve Spojených státech, jako dát tohleto jako číslo jedna oproti songu Into the Groove. Tady se teda v Americe hodně sekli. Ještě, že Evropa to zachránila, protože na evropském kontinentu se hrála primárně písnička Into the Groove a myslím si, že song Angel jste mnozí teďka slyšeli úplně poprvé. Já ho tam někde vzadu mám v paměti, ale kdybych si měl vybrat, jestli Into the Groove nebo Angel, dám vždycky přednost písničce Into the Groove. Takže toliko Madonna a toliko porovnání dvou písniček, které vyšly na stejné desce ve stejný den. A my pokračujeme dál. Signály světových hitparád totiž stále v německém singlovém žebříčku. No, tohle to už je vlastně hokejová. Hokejová věc, kterou známe ze Spartičky. Když padne gól, nebo když se týmu daří, tak vždycky DJ na Spartě na hokeji hraje Tarzan Boy. A to je písnička od Baltimory. Čtvrtá nejúspěšnější věc v Německu před 41 lety.

Baltimora a slavný hit Tarzan Boy, který je proslavený na takzvaném Tarzanově pokřiku. A právě proto se stal jedním z nejzapamatovatelnějších hudebních motivů 80. let a tato píseň díky tomu prorazila po celém světě. Toto bylo v našem případě čtvrté místo německého singlového žebříčku na týden přesně před 41 lety. Hrajeme si muziku, která bodovala v německém singlovém žebříčku na konci července roku 1985, ale já bych vás také rád nalákal na ten další díl našeho hudebního speciálu a za týden vás signály světových hitparád dovedou, milí posluchači, do roku 1986 a my si odehrajeme, jakých 10 písní tehdy na začátku srpna bodovalo ve francouzském singlovém žebříčku. A my už jsme si sice dneska Madonu hráli dostatečně, tak do třetice si dáme, i když ne tak úplně, ne tak zcela, protože o velmi slavný hit Madony se v roce 1986 postaral také MC Mike G. Vznikla pecka Holiday Rap, my si o této skladbě řekneme víc příští týden, nicméně teď si zahrajeme a já vás tímto zvu na poslech dalšího dílu signálu světových hitparád, který tu bude opět za 7 dnů. Takže za týden.

0: Tady ten DJský nebo raperský projekt vznikl v Nizozemsku. Právě odtud se písnička Holiday Rap šířila do celého světa a rozhodně je to pecka, která se katapultovala mezi světové hvězdy 80. let. Holiday Rap. My si více o této skladbě řekneme příští týden, kdy si ji budeme hrát v rámci francouzského singlového žebříčku z roku 1986. To bude až za týden. To pojedeme francouzský žebříček z 86. roku. Ale dnes tu máme stále ještě tři největší hity roku 1985.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Už za 10 minut budeme vědět, jaké tři největší hity bodovaly v Německu v polovině prázdnin 85. roku. Tohle je trojčička, zpěvačka Sandra a píseň Maria Magdalena. Já si dokonce říkám, jestli tohleto nebyla úplně první písnička, kterou kdy Sandra natočila, první single. Tak já to ověřím a za chvilku si to tady na Signál rádiu povíme, jo?

Jeden z největších hitů zpěvačky Sandry právě teď na Signál rádiu. Co je zajímavé, že původně tato píseň neměla být vůbec vydána jako single. Vznikla spíš jako takový studiový experiment, který se ale nečekaně proměnil v megahit. Celé to produkoval pozdější tvůrce projektu Enigma, také budoucí manžel Sandry, Michel Cretu. Oni se tehdy v tom studiu prostě oťukali jak po osobní, taky po profesionální stránce. No a já jsem tady nakousl, jestli náhodou toto nebyl první single Sandry. Takhle, byl to její první velký mezinárodní hit a vlastně průlomový song, ale nebyl to úplně první single v její kariéře, protože ještě předtím několik raných singlů měla před svojí světovou slávou. Nebyly to buchví jaký jako hity, ale co by stálo za zmínku, je písnička, která vznikla rok před hitem Maria Magdalena, tedy v roce 1984, kdy Sandra přespívala slavný hit skupiny Alphaville. Tady ta německá parta bodovala s hitem Back in Japan a Sandře se to tolik líbilo, že si řekla, že by to chtěla zpívat taky, tak to naspívala. Já mám pocit, že to nikdy nevyšlo na žádný desce oficiálně, ani snad jako CD single, proto to není ani na Spotify, ale já jsem se, přátelé, k té písni dostal. Ty jo, tak si pojďme dát.

Japan is white, zpívá Sandra v této verzi. Chápete to, to zpívá Sandra. Jenom pár týdnů poté, co to naspívali Alphaville, tak se té písně chytla Sandra a naspívala to německy.

Big in Japan, ovšem v němčině, takhle to zpívala Sandra ve 84. roce, prostě jsem se nechal unést Sandrou, ale každopádně jsme v německém singlovém žebříčku, kde bodoval také Falco v roce 1985 a tehdy to z písní Rock Me Amadeus dotáhl na druhé místo. Písnička, kde se kombinuje jak němčina, tak angličtina, což bylo v tu dobu hodně neobvyklé v 85. roce, ale možná právě tento hudební experiment napomohl této skladbě prorazit ve Spojených státech. Takže Rock Me Amadeus a Falco. Druhá nejúspěšnější písnička německého singlového žebříčku na týden přesně před 41 lety. Po prázdninách 85.

0: Inspirovaná filmem Amadeus o Mozartovi. Druhá nejúspěšnější písnička v Německu o prázdninách 85. roku. A za jednu minutu se dozvíte, co bylo o prázdninách 85. roku úplně nejvíc úspěšné.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Na silnicích převládají škodovky 105 a 120 nebo vůz Lada. Děti tráví většinu času venku, a to bez mobilu a internetu, jak jinak než v 80. letech. A pak taky se konal velký obří charitativní koncert Live Aid, jeden z největších koncertů v historii, a probíhal na dvou místech světa, v Londýně a ve Filadelfii. Tak to je rok 1985, tak jako hodně v kostce. Každopádně 85. rok jsme tu dnes měli v signálu světových hitparád, protože jsme si přehráli kompletní top 10 hitů, jak bodovali v německém singlovém žebříčku právě před 41 lety. A nás teďka čeká ten hit z vrcholu, písnička, která tehdy zbořila německý singlový žebříček na přelomu července a srpna právě v roce 1985. A tohle to už je jeden z největších hitů Tiny Turner, dokonce písnička, která získala nominaci na Zlatý globus za nejlepší filmovou píseň. Takže We Don't Need Another Hero, to je Tina Turner z 85. roku, já jsem Martin Hovorka a budu se těšit na Signál Rádiu opět za týden u tohoto hudebního speciálu.

Právě posloucháte 80s Party Signál Rádia.

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok.
2: A s ním Honza Beneš,
3: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
4: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Vyhoďte větrník, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus,

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádio. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.